0: Alada si bol s nami u ovo izdanju Tamborádia.
1: A završit ćemo s novým jačkom, odnosno s starým jačkom, samo s novými interpreti Andrija Čordaš, kod Mori Šulc, a jačidu Mija Dimšić i Mario Vestić. Lipovalo na slušanju, do drugog.